0: Jsem se vozu, pojď po kamen prletu šipo, postepaní jsem več vozu.
1: Rešitou je Rogl Romat Autostekla. Inspice boste vozili. Rogl-Romat.si